0: Ostepek, Čupazecka,
1: ale
0: Kerpce, Herbata
2: s prondem,
3: nemám henči,
0: Přísmak bacovský,
1: všechno leží,
0: Korolíčky, Flasecka mléka,
1: ale
0: Kapelus, najvodnější ověcka, Bojštiny, fartusek sukarka, Nespodzionka v budowecku.